Na stanici D-dur nám uplynulou čtvrthodinu hrál na kladívkový historický klavír Andreas Steyr. Byla to sonáta Fis-moll, kterou napsal Jan Ladislav Dusík jako elegii na smrt Ludvíka Ferdinanda Pruského. Teď nám bude, vážení přátelé, zpívat Filip Žaruský. Studoval nejprve klavír a housle, ale v roce 1996 absolvoval na pařížské fakultě staré hudby zpěv. Jako kontratenorista interpretuje falzetem koloraturní árie určené původně kastrátum. A uslyšíme v jeho podání árii z opery Ifigenie v Aulidě, kterou napsal Nikola Porpora. Filipa Žaruského doprovází benátský barokní orchestr, řídí Andrea Marcon.

Andrea Marcon řídil benátský barokní orchestr, na stanici D-dur zpíval Filip Žaruský, slavný kontratenorista, a v jeho podání jsme slyšeli árii z opery Ifigenie v Aulidě Nikoli Porpory. Vážení posluchači, mezzosopranistka Cecilia Bartoli zpívá mnohdy obdobný repertoár jako kontratenoristé. Její mimořádná pěvecká technika jí umožňuje interpretovat stejné party, jaké zpívali v 18. století muži kastráti. A uslyšíme tak teď v jejím podání árii z opery Merope autora Geminiana Giacomelliho. Dílo mělo premiéru v roce 1734 v Benátkách a je jedním ze 20 oper svého autora. Cecilii Bartoli doprovází soubor Il Giardino Armonico, který řídí Giovanni Antonini.

virtuózní árii z opery Merope, z opery Gimignana Giacomelliho, zpívala na stanici D-dur Cecilia Bartoli. Italskou mezzosopranistku doprovázel italský mezinárodní soubor Il Giardino Armonico, řídil Giovanni Antonini. Na stanici D-dur Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nás teď čeká partita pro smyčcové nástroje a basso continuo, partita číslo 8 G-dur, kterou napsal František Ignác Antonín Tůma. Uslyšíme soubor Antiquarius Concert Praga s umělecky vedoucím Václavem Návratem, houslistou, zakladatelem souboru a také malířem.

Antiquarius Concert Praga, který teď na stanici D-dur právě dohrál, patří, vážení přátelé, po léta k českým souborům užívajícím dobové nástroje a hledajícím jejich prostřednictvím i prostřednictvím studia pramenů původní historický zvuk instrumentální hudby. Slyšeli jsme v jejich podání partitu číslo 8 G-dur Františka Ignáce Antonína Tumy. Uměleckým vedoucím souboru je Václav Návrat. Uměleckým vedoucím a sbormistrem pěveckého sboru Monteverdi Choir je John Elliot Gardiner. Stal se na poli poučené interpretace staré hudby nejen jednou ze zakladatelských, ale nadále i určujících osobností. Sbor založil už v 60. letech. K autorům jejichž hudbu uváděl a natáčel, a to i se souborem angličtí barokní solisté, patřil vedle Bacha stejně ikonicky například i Claudio Monteverdi. A právě z jeho odkazu teď zazní tři moteta. Cantate Domine, Domine ne in furore tuo a Adoramus te.

cantate Domine, Domine ne in furore tuo a adoramus te. To byla tři moteta Claudia Monteverdiho, která jsme slyšeli v podání sboru Monteverdi Choir. Spolučinkoval varhaník Andrew Davis, violončelista Christopher van Kempen a kontrabasista Simon Carrington. Celé provedení řídil John Elliot Gardiner. Posloucháte pravidelný program stanice D-dur Českého rozhlasu, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby a nazvaný od Claudia Ludwigovi. Takže teď, symbolicky po hudbě Claudia Monteverdiho, přichází na řadu hudba Ludwiga van Beethovena. Uslyšíme jeho šestou symfonii, zvanou Pastorální, která měla premiéru mimochodem v roce 1808, současně s Beethovenovou osudovou symfonií. Dirigovat bude opět John Elliot Gardiner a tentokrát bude řídit svůj orchestr historických nástrojů, orchestr revoluční a romantický.

Vážení a milí, máme za sebou 40 minut s hudbou Ludwiga van Beethovena. Byla to jeho šestá symfonie, zvaná Pastorální. Hudba na pomezí klasicismu a probouzejícího se romantismu. Však také její části bývají někdy označovány následujícím programem. Probuzení radostných pocitů při příchodu na venkov, scéna u potoka, veselé shromáždění venkovanů, nečas a bouře, a závěrečná věta Zpěv pastýřů, šťastné a vděčné pocity po bouři. Hrál orchestr revoluční a romantický, řídil jeho zakladatel a umělecký šéf John Elliot Gardiner. Český skladatel Josef Seeger, někdy také uváděný jako Josef Ferdinand Norbert Seeger, byl, vážení posluchači, po 4 desetiletí varhaníkem v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze. Tam, kde jsou momentálně nejstarší pražské varhany ze 70. let 17. století, tedy varhany, na které i on hrával. My teď uslyšíme ze Seegerových 8 tokát jednu tokátu a fugu d-mol, a sice na varhany křižovnického kostela svatého Františka. Hraje Pavel Černý.

Na stanici D-dur právě dozněly varhany křižovnického kostela svatého Františka v Praze na Starém Městě. Pavel Černý na ně hrál tokátu a fugu d-mol Josefa Zegra. A teď pro vás máme hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Jauchzet Gott in allen Landen. To je jeho církevní kantáta, určená v liturgickém kalendáři luterské církve v 18. století pro 15. neděli po svátku Nejsvětější Trojice. Název a začátek textu můžeme přeložit jako jásejte, plesejte, radujte se, oslavujte Hospodina po všech zemích. Oslyšíme ve Švýcarsku žijící sopranistku Martinu Jankovou, která se ale zdaleka nespecializuje jen na autenticky provozovanou starou hudbu, a s ní barokní orchestr Collegium 1704, který se na ní naopak specializuje a který řídí a vede Václav Lux. Bachova kantáta Jauchzet Gott in allen Landen je mimochodem jeho jediná duchovní kantáta, určená a napsaná pro soprán a solovou trubku. Pochází z Lipska z roku 1730. A vedle Martiny Jankové a kolegia 1704 uslyšíme trumpetistu Jaroslava Roučka.

Vážení posluchači, v závěru pravidelného programu stanice D-dur Českého rozhlasu, věnovaného historicky poučené interpretaci staré hudby a nazvaného od Klaudia k Ludvigovi, dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Byla to jeho duchovní kantáta Jauchzet Gott in allen Landen. Oslavujte Hospodina po všech zemích nebo po celé zemi. Zpívala Martina Janková, na trubku hrál Jaroslav Rouček a s nimi jsme slyšeli Kolegium 1704 Václava Luxe. Pěkný další poslech stanice D-dur vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Jednu kyjevskou katedrálu zdobí nástěnná malba z 11. století, na které je zachycen mladý muž hrající na příčnou flétnu. Drží ji však naopak, tedy fouká do jejího pravého konce. Organologové, tedy vědci zabývající se hudebními nástroji, z toho usuzují, že i v kolébce příčné flétny, orientu, se na ní hrálo takto. Podle mne však není vyloučeno, že malíř oné fresky byl prostě hudební diletant, který se domníval, že je přece úplně jedno, na jakou stranu se flétna drží. I dnes existují lidé, kteří si myslí, že čelesta je malé čelo. Od dob Bachových se příčná flétna používala stále více a nakonec zcela nekolegiálně vytlačila flétnu podélnou, o které dnes ještě bude řeč. Objevili se však mutanti, odvození od příčné flétny, kteří zachovávají flétnový zvuk, ale posouvají její rozsah, nahoru či dolů. Pane doktore, pikola to je flétna, která hraje o oktávu výš. Liší se ještě něčím od normální flétny?
1: Má malé rozměry a tím je dáno, že má také daleko menší rozsah. Vůbec nástroje, čím jsou větší, tím má větší rozsah. Ze smyčcových nástrojů největší rozsah má kontrabas. Ale tady ještě přistupuje další věc. Spodní rejstřík je málo průrazný, takový bledý. A proto teda se nemůže dost dobře ten hluboký rejstřík používat. Není to úplně solové, protože by to prostě nebylo slyšet. Mm-hmm.
0: Jak tedy skladatelé využívají pikoly? K čemu je taková 15-centimetrová hračka dobrá?
1: No, především pikola dodává tuty orkestru, brilanci, lesk. A někdy dokonce to může mít i mimohudební význam, jako třeba ve Smetanově Vltavě, tam, kde Smetana líčí svatojánské proudy, které bohužel už dneska neexistují, kromě jeho skladby, kde voda vystřikuje a to vystřikování té vody Smetana znázorňuje pikolou.

Zcela zajímavý způsob využití pikoly nacházíme v Dvořákově 6. symfonii ve skercu. Tam skutečně si Dvořák dovolil začít vlastně nejhlubší polohou pikoly, vytahuje to až nahoru a hraje docela takové tklivé solo.

0: Zajímavé jsou také kombinace pikoli s jinými nástroji. Vynikající orkestrátor Bizet v jedné předehře meziaktní hudbě slavné opery Carmen používá pasáž, kde nahoře o dvě oktávy nad klarinetem hraje právě pikola totéž. A je to velmi zajímavý zvuk.
1: Tohle to zdvojování nástrojů, někteří orchestrátoři to odmítají jako přežitek a jiní to naopak zdůrazňují jaksi kombinaci různých barev. Jak to je v historii nebo vůbec?
0: No, já si myslím, že odmítat nelze žádný postup orchestrační, ale musí mít smysl. Jestliže zdvojujete nějaký nástroj jiným nástrojem, daleko slabším, tak to prostě neslyšíte. A takové to stereotypní zdvojování nástrojů, které bohužel se objevuje někde u velkých mistrů, to působí jenom, že to, ta partitura zešedne. Ale jistě některé kombinace jsou naprosto tak dokonalé a tak krásně znějí, že se kombinování nástrojů nikdy nevyhneme.
1: Takže si poslechněme kombinaci pikoli s klarinetem v Bizetově Carmen. Nejprve hoboj zahraje své solo a pak mu odpovídají klarinet s pikolou.

Výjimečně používá skladatel také většího počtu pikol. Dokonce v Dvořákově Jakobinu má 3 pikoly, ale teď si poslechneme případ užití velmi výrazného užití 2 pikol v tercích a je to z Weberovy opery Čarostřelec. Je to případ, kdy pittoreskní zvuk těchto 2 pikol doprovází arii toho cynického Kašpara.

0: Piccola se notuje o oktávu níže, než zní, a v orchestrální partituře se píše na druhém řádku, protože na ně většinou hraje druhý flétnista. Piccola je tedy jakousi zmenšeninou příčné flétny. V orchestru se však zřídka objeví i její zvětšenina, flétna altová. Ta hraje o kvartu níže než normální flétna. Pane doktore, stálo to skutečně za to kvůli těm čtyřem notám, čtyřem tónům stavět speciální nástroj?
1: Rozhodně ano, protože je to otázka barvy. Tu barvu, tu temnou, daleko sametovější, než má hloubka normální flétny, tu nenahradíte ničím.
0: Poslechněme si takový impresionistický samet v Ravelově baletu Daphnis et Chloe. Vždyť nejedno probouzející se ptactvo má hned po procitnutí hlásek poněkud altový.

Altová flétna samozřejmě působí, funguje jako přirozený bas k souzvuku několika fléten. Například zase další vynikající orkestrátor, i když není tak populární jako Bizet, Gustav Holst ve svém symfonickém cyklu Planety používá právě 4 hlasů fléten, když hluboký tón obstarává altová flétna.

Jak jsem naznačil na začátku, příčná flétna se ke své podélné předchůdkyni nezachovala hezky. Díky svému silnějšímu tónu vytlačila zobcovou flétnu z orchestru a nakonec i ze solového účinkování. Dokonce, a to už je vrchol, se na příčnou flétnu začaly hrát i ty barokní skladby, které byly autorem jednoznačně zamýšleny pro zobcovky. Bach ve svých partiturách počítal většinou se zobcovými flétnami a když měl na mysli příčnou flétnu, označoval ji důsledně flauto traverso. Tak je dnes jasné, že Bachův pátý braniborský koncert je určen pro příčnou flétnu.

když to v druhém a čtvrtém braniborském koncertu musejí hrát z obcovky. Tato praxe však předpokládá, že i ostatní nástroje se musí blížit barokním originálům, jinak by nástrojová kombinace druhého koncertu byla naprosto nesmyslná. Trubka, housle a zobcová flétna tu musí hrát stejně silně.

0: Pane doktore, jakým principem se vlastně vyluzuje zvuk na zobcovou flétnu?
1: Principem naprosto nejjednodušším. Prostě do toho foukáte. Nemáte vliv na tvorbu tónu, ten tón prostě vzniká, buď je hezký, nebo není hezký. Když trochu přefouknete, tak to skočí v oktávu výš. Takže to je právě ta nevýhoda u zobcových fléten, že nemají velký dynamický rozsah. Ale na druhé straně zase jsou velmi výhodné pro začátečníky hudebního vzdělání, protože tam je celkem výsledek i u začátečníků vždycky poměrně slušný. Zatímco u některých jiných nástrojů, jako třeba příčné flétny, anebo jiných takových nástrojů, tam už to vyžaduje velký trénink.
0: Samozřejmě ovšem existují i virtuózové na zobcovou flétnu, kteří pak už dokáží tvořit tón s vibrátem, bez vibráta, a věřte, že ne každá flétna je stejná jako jiná, jsou i opravdu mistrovské nástroje. Dnes tolik populární provozování staré hudby se postaralo o znovuzrození zobcových fléten. Stále se vyrábí a používá kompletní sada těchto nástrojů, od nejvyšší flétny sopraninové až k nástroji tenorovému a někdy dokonce k flétně basové. Ta už vypadá trochu jako indiánský totem. Poslechněme si teď jeden motiv, jak zní na různě velké zobcové flétny. Nejprve flétna tenorová.

Myslím, že z barokních skladatelů Zobcovce nejvíc rozuměl Georg Philipp Telemann. Poslechněme si kousek z jeho svity A-moll.

Doménou zobcové flétny je samozřejmě baroko. Existují však i soudobé skladby pro tento nástroj. Schopný hráč totiž dokáže i s tímto v podstatě historickým nástrojem interpretovat složité chromatické postupy, nezvykle stavěné pasáže a podobně. Sám jsem se pokusil napsat pro zobcovou flétnu skladbu, která se sice nezříká historických názvuků, ale její melodické linky by nemohly vzniknout jindy než ve 20. století. Prosím za prominutí, ale první větu své sonatiny bych vám rád pustil.

0: Sobcová flétna je vůbec velmi sympatický nástroj. Dokáže také pomáhat dětem, které trápí astma. Nevím, jaké účinky má takový hromadný pískot na hudební cítění zúčastněných dětí, ale to je konec konců vedlejší. Zdraví je na prvním místě.
1: S tímhle tím vlastně poprvé přišel profesor Žilka a vytvářel takové celé, bych řekl, terapeutické skupiny, kde se ozdravovalo jednak dýchání, ale také i myšlení hrou na sobcové flétny. Jedním z největších kouzelníků na flétny vůbec a sobcové, ale i jiné naprosto vymyšlené, je Jiří Stivín. Já si vzpomínám, jednou jsme dělali spolu nějakou hudbu pro perského šacha. A tam měl být nějaký doprovod takového orientálního zpěvu. On uřízl kousek kovové trubky, nadělal do ní dírky a hrál na to takovou fantazii orientální, že myslím, že celý Orient se musel chvět rozkoší.
0: Je moc dobře, že se příčné flétně nepodařilo úplně vytlačit zobcovky ze scény. Jiří Stivín tak může hrát vedle saxofonu, lahví a vodovodních trubek na flétnu příčnou.

zpřítomnou i zobcovou a pro oba typy fléten mohou vznikat nové skladby. Na závěr si můžeme poslechnout Telemannův dvojkoncert pro zobcovou a příčnou flétnu. Na zobcovou flétnu hraje Jiří Stivín. Zobcová flétna i příčná flétna se tu jako dvě sestřičky setkají na pódiu. A poslouchejte, jak jim to spolu sluší.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teď nás čeká opravdu krásné spojení. Velký anglický barokní mistr, skladatel a velký francouzský mistr hry na trubku. Dnes už legendární Maurice André zahraje Henryho Persla. Prosím, první věta živé Allegro z Perslovy sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Maurice André a Akademie svatého Martina v Polích se sirem Nevillem Marinerem.

rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Do dneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i do hudby. Jak zní taková ekloga, nám ukáže Milan Langer v Tomáškově ekloze Desdur.

Otevřeme nyní písňový cyklus významného anglického skladatele 20. století Benjamina Britna, který svou serenádu určil tenoru, lesnímu rohu a smyčcovému orchestru. Britten cyklus 6 písní s instrumentálním prologem a epilogem komponoval ve válečném roce 1943, a to na texty anglických básníků se spojujícím motivem noci. Při premiéře zpíval sólový part Britnův celoživotní partner, tenorista Peter Pears. Několikrát se také společně podíleli na nahrávce serenády. My si poslechneme její 6. část, Hymnus k bohyni Diane, na text básníka počátku 17. století Bena Johnsona. Zpívá Philip Langridge, hraje anglický komorní orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Josef Haydn, smyčcový kvartet D-dur, opus 64, číslo 5, Skřivánčí. První věta. Hraje Stamicovo kvarteto.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Pochod k popravišti, čtvrtá část z fantastické symfonie, opus 14a, orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84 Ich esse mit Freunden mein weniges Brot zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

Anglický skladatel, francouzský kankán a slovenský orchestr v příštích minutách vysílání stanice D-dur. Totiž nadaný melodik Ronald Binge, mimo jiné autor slavné alžbětinské serenády, který je podepsán pod desítkami dalších hitů psaných po druhé světové válce pro produkci BBC. Zkrátka Ronald Binge byl v Británii něco jako byl v Americe hitmaker Leroy Anderson. My si Bingeho připomeneme kankánem s francouzským titulem Faire frufru, což znamená šustit spodničkami. A zahraje nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který vede Ernest Tomlinson.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Romantická maličkost potěší vždycky. A tak posíláme jednu z písní Beze slov od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Je v tónině Azdur a přednese ji vynikající německý klavírista první půle 20. století Walter Gieseking.

D-dur, vaše tónina. Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil vesele až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Antonio Vivaldi, Sinfonia z opery Tito Manlio, hraje Academia Byzantina, řídí Ottavio D'Antone.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Ludwig van Beethoven, druhá věta z klavírní sonáty číslo 27 E-moll, opus 90, hraje Ivan Moravec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret Dotrich, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

Patrně nejmocnějším hudebním skladatelem v dějinách Francie byl Jean-Baptiste Lully. V 18. století byl takřka neomezeným pánem hudby a divadla a baletu a dokonce i hudebních vydavatelství u francouzského dvora. Tak veliký obdiv k Lily mu choval a tak velkou důvěru mu dal král slunce Ludvík XIV. A Lily skutečně byl vynikající. Skladatel oper, baletů, komorní hudby, kapelník, tanečník, jak známo. Možná méně se dnes ví o jeho skvostných dílech z oboru chrámové hudby. A tak si jedno z nich právě teď připomeneme. Lilyho zhudebnění žalmu 112 pro sóla, sbor a orchestr Laudate Pueri, chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina. Bude to v podání slovutného souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Nerozlišoval mezi hudbou vážnou a populární. Byl to syntetik, který do partitury dokázal včlenit vše možné. Časté střídání metra, polyrytmiku, měl rád latinskoamerické rytmy, samozřejmě židovské inspirace, ale do muzikálu propašoval třeba i fugu. Takový byl Leonard Bernstein jako osobitý skladatel. A my si ho připomeneme zároveň i jako výtečného dirigenta, který jen v čele New Yorkské filharmonie, kam nastoupil jako nejmladší šéf dirigent v historii těle, strávil 11 let a oddirigoval 830 koncertů. A k tomu stovky dalších koncertů s desítkami dalších orchestrů téměř po celém světě. S jedním z nich, studiovým symfonickým orchestrem, teď Leonard Bernstein přizve ke spolupráci tenoristu Joseho Carrerase a nabídnou dost možná nejkrásnější píseň z Bernsteinova legendárního muzikálu z roku 1957 West Side Story, aneb Romeo a Julie z newyorské západní čtvrti West Side.
2: Maria.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika poetika.

Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernány, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A také poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenardem baritonista Adam Plachetka.

babbei. Affiderei la mia birra a un tedesco.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Georg Friedrich Händel, Menuet, pátá část ze sonáty pro hoboj a basokontinuo F-dur. Hrají členové souboru Akademie svatého Martina v Polích.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Velký Mozart napsal všeho všudy dvě symfonie do molové tóniny. Obě jsou in G. Proto se o rané symfonii G-moll 17-letého skladatele hovoří jako o malé G-moll symfonii, zatímco za velkou G-mollku je označována ta, již Wolfgang Amadeus zkomponoval roku 1788, 3 roky před svou smrtí. Nese číslo 40 a spolu s 39. a 41. je řazena k vrcholům Mozartovy symfonické tvorby. Zejména o slavné první větě se hovoří jako o velmi emocionální, snad až ponuré hudbě. Mozart nezvykle začíná doprovodnými osminami nižších smyčců. Teprve na poslední době prvního taktu nastoupí hlavní téma v houslích. Ale proč o té uchvatné hudbě hovořit? Poslechněme si jeden z nejslavnějších motivů symfonií všech dob. První větu Mozartovy 40. symfonie G-moll hraje The English Concert a diriguje Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Frédéric Chopin vždy tíhl k tanečním formám, proto je v mnoha jeho klavírních skladbách přítomen valčík a samozřejmě svou polskou identitu vyjádřil v polkách a mazurkách. Ale my zůstaneme u toho valčíku. Ten slavný v tónině cis mol teď hraje Martin Vojtíšek.

Johann Sebastian Bach a jeho slavná árie Schafe können sich weiden, čili ovce se mohou klidně pást, když mají dobrého pastýře, myšleno. Magdalena Kožená hraje muzika Florea.

Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur, opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

Jeden kritik kdysi napsal, že těch sedm klavírních humoresek je zřejmě nejslavnější cyklus klavírních maličkostí po Beethovenově Bagatele pro Elišku. Řeč je samozřejmě o světově proslulých humoreskách Antonína Dvořáka, které psal ve svém americkém období, leč doma, na své milované Vysoké u Příbrami o prázdninách roku 1894. Když se pak hovoří v jednotném čísle o Dvořákově humoresce, všichni vědí, o které je řeč. O té jejíž genialita uchvacuje dodnes. Říká se, že i George Gershwin se rozhodl pro hudbu poté, co slyšel kohosi v okně hrát na housle tuto humoresku. Jednu z nejznámějších a nejupravovanějších melodií na světě. Humoreska číslo 7, Gesdur Antonína Dvořáka. Česká filharmonie a Václav Smetáček.

Jméno Reného Jacobse patří ve světě staré hudby k nejoceňovanějším. Tento belgický interpret je držitelem mnoha prestižních cen, včetně Grammy, gramofonu a podobně. Ještě než René Jacobs začal slavit velké úspěchy jako dirigent, specialista na hudbu 16. až 18. století, sklízel obrovské úspěchy jako fantastický kontratenorista. A právě toto jeho mistrovství si připomeneme i teď. René Jacobs za doprovodu teorbisty Konráda Junghenla zpívá píseň francouzského barokního mistra Françoise Couperina Dulian de Moncoeur, Sladká pouta srdce mého.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Gaetano Donizetti, árie Norini z prvního dějství opery Don Pasquale. Leonida Vaduva zpívá, hraje Filharmonia orchestra, řídí Placido Domingo.

Jedním ze skladatelů, kteří se během svého života dočkali velkého nebo maximálního možného uznání, byl Johann Josef Fuchs, dvorní kapelník tří rakouských císařů, jemuž podléhala veškerá hudební produkce ve Vídni, od císařského paláce v Hofburgu až třeba ke katedrále svatého Štěpána. Oslavovaný teoretik a pedagog, i skladatel, i když on sám se považoval hlavně za pedagoga. A to je prosím autorem 400 děl, včetně slavnostní opery Costanza e Forteza k pražské korunovaci císaře Karla VI. Českým králem. My teď necháme zaznít Fuchsovu oblíbenou serenádu pro dva hoboje, fagot, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Chaconu z ní zahraje Concentus Musicus Wien s Nikolausem Arnokurtem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jedním z nejznámějších světových skladatelů 20. století je Dmitrij Šostakovič. Jehož 15 symfonií považují odborníci za nejlepší díla po Mahlerovi. Jeho 15 smyčcových kvartetů je označováno za nejvýznamnější po Bartókovi. A významně přispěl i do oboru opery nebo klavíru. I Šostakovič vzdal hold Bachovi, když podobně jako barokní mistr zkomponoval po svém a velmi originálně 24 preludií a fug. Dvojice od každého z 12 tónů chromatické stupnice, jedna v dur a druhá v mol. Vznikly pod dojmem ze hry mladé pianistky Taťány Nikolajevové na jubilejních bachovských slavnostech v Lipsku v roce 1950. Toto je z onoho mohutného Šostakovičova opusu Preludium a fuga číslo 3 G-dur v nahrávce vynikajícího Vladimíra Aškenázyho.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20 D-moll. Druhá věta, romance. Hrají London Classical Players a solista Melvin Tan, řídí Roger Norrington.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Bedřich Smetana, předehra k opeře Prodaná nevěsta. Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok. Kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

Jevgení Kysin je považován za jednoho z největších ruských klavíristů posledních dekád. Dvojnásobný držitel prestižní ceny Grammy je od roku 2002 Britem. K jehož doméně patří romantický repertoár Chopin, Liszt a také Brahms. Takto hraje Jevgení Kysin Brahmsův uherský tanec číslo 2 D-moll.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Přichází chvíle pro královský nástroj v majestátním baroku. I německý a později anglický mistr Georg Friedrich Händel zanechal varhanám překrásná díla. Ostatně, když přišel do Halle a dal se zapsat na práva, zároveň tam získal prestižní místo varhaníka v Domkirche. Nad to vyučoval na gymnáziu vokální hudbu a tomu prosím bylo 17 let. Velmi brzy získal značný obdiv. Jeho varhaním improvizacím prý přicházelo naslouchat celé město. Právě proto se pak měl Händel rozhodnout studií práv zanechat a vydat se na dráhu hudebníka. Naštěstí. Teď tedy z varhaního odkazu velkého Händela druhá část už za života Händlova slavného varhaního koncertu B-dur. Simon Preston, The English Concert a Trevor Pinnock.

Jednou z nejoblíbenějších vět Beethovenových klavírních sonát je volná věta osmé patetické sonáty C-moll. Svou krásou si přímo řekla o to, aby se dočkala nejrozmanitějších úprav, prohlasy i nástroje a dokonce pronikla i do filmů či popkultury. Dlouho se věřilo, že Beethoven svou sonátu označil za patetickou sám. Dnes převládá názor, že to byl nápad Beethovenova vydavatele, s nímž se skladatel ztotožnil. Daniel Barenboim hraje onu kouzelnou volnou větu z patetické sonáty C-moll 27-letého Ludwiga van Beethovena.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chant.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Nyní si dopřejeme vivaldiovské, chtělo by se říci přímo benátské baroko. Svěží a ne zas tak často slýchaný zvuk sopraninové flétny. I pro ní napsal Antonio Vivaldi koncert, dokonce hned tři, které najdeme mezi 500 dalších koncertů, pod nimiž je podepsán. Tady je třetí část z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo C-dur. Peter Holstlák, zobcová flétna a soubor The Parley of Instruments.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fernanda z prvního dějství opery Così fan tutte. Zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr řídí Karl Böhm.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Digitální stanice D-dur je to s další čtyřhodinovou nabídkou krásné, vážné, klasické hudby. Vybírá je pro vás Vanda Dobrovská. Přeji vám příjemný čas při poslechu skladeb španělských renesančních mistrů Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Myslivečka, Ferdinanda Riese, Friderika Chopéna, Josefa Suka a Ottorina Respighiho. Začínáme serenádou pro dvě trubky, čembalo a orchestr od Pavla Josefa Vejvanovského a zahrají nám ji z archivní nahrávky Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý na trubky, Jan Hora na čembalo a Pražský komorní orchestr, do jehož čela se postavil Libor Pešek.

Dozněla serenáda pro dvě trubky, čembalo a orchestr od Pavla Josefa Vejvanovského. Hráli Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý na trubky, Jan Hora na čembalo, orchestrálním partnerem jim byl Pražský komorní orchestr, dirigentem Libor Pešek. Autorem následující skladby je Wolfgang Amadeus Mozart. Jeho koncert pro flétnu, harfu a orchestr C-dur si poslechneme v podání Yoshimiho Oshimi na flétnu, Alžběty Horské na harfu a komorního orchestru Tesaríny, který řídí Mirko Krebs.

0: Vyslechli jsme koncert pro flétnu, harfu a orchestr C-dur od Wolfganga Amadea Mozarta v Kechlově seznamu Mozartových skladeb číslo 299. Mimochodem jedinou skladbu, ve které Mozart přiřkl solovou roli harfě. Hráli Yoshimi Oshima na flétnu, Alžběta Horská na harfu a komorní orchestr Tesariny pod vedením Mirko Krepse.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Chopinovy valčíky jsou stálicí nejen v repertoáru světových klavíristů, ale i ve fonotékách našich posluchačů. Soudím z vašich zpětných vazeb, takže si je pojďme vychutnat pěkně kompletně v podání Zoltána Kočiše.

Do světa valčíků Friderika Chopina nás zavedl Zoltán Kočiš. Elán a mladistvou energii vnímají vesměs dirigenti ze symfonie E-dur od Josefa Suka. A protože elánu a mladistvé energie není nikdy dost, necháme ji na sebe teď působit i my prostřednictvím České filharmonie pod taktovkou legendárního Václava Neumanna.

0: Taková byla symfonie E-dur od Josefa Suka ve stvárnění České filharmonie, se kterou dílo svého času nastudoval Václav Neumann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Společnost nám teď chvíli bude dělat The Concord Ensemble. Vokální soubor zaměřený na provozování renesanční a barokní hudby, který na sebe upozornil těžbou skladeb z latinskoamerických koloniálních rukopisů a španělských kancionálů. Poslechneme si v podání jeho členů skladby Matea Fleči, Cristobala de Morales a Juana Vasqueze.

podání členů souboru Concord doznělo několik skladeb autorů hispánské provenience, konkrétně Matea Fleči, Cristobala de Morales a Juana Vasquéze. Posuneme se trochu v čase, ale pořád zůstaneme v té minulosti, ve které hudba platila za ušlechtilou zábavu, a poslechneme si symfonii F-dur od Josefa Myslivečka. Uměleckým vedoucím souboru Concerto Köln je Werner Erhardt.

Symfonie F. dur od Josefa Myslivečka hráli členové souboru Concerto Köln s uměleckým vedoucím Wernerem Erhardem. Antoine de Loyer byl francouzský skladatel, který započal svou profesní dráhu jako člen královské stráže ve Versailles, ale v revolučních časech konce 18. století byl nucen emigrovat a na delší čas se usadil nejprve v Hamburku a potom dokonce až v Petrohradě. Nakonec se mohl do své vlasti vrátit a jeho životní osudy jsou dosti barvité. Pro nás je v tuto chvíli důležité, že ve svém skladatelském odkazu zanechal mnoho skladeb pro kytaru a my si teď jednu z nich poslechneme. Je to koncertantní duo pro dvě kytary, psáno v tónině C-dur a je to druhé ze tří koncertantních duet Opus 31. Hraje Heinrich Albert Duo, pojmenované po skladateli a kytaristovi přelomu 19. a 20. století. Tvoří ho Joachim Schrader a Jan Erler.

Joachim Schrader a Jan Erler, dva hráči na kytaru, kteří vystupují společně jako Heinrich Albert Duo, přednesli koncertantní duo C-dur pro dvě kytary číslo 2 z opusu 31 od Antoana de Loyer. V roce 1927 byl Ottorino Respighi pozván do Jižní Ameriky, včetně Brazílie, aby tam dirigoval sérii koncertů vlastní hudby. Přišlo mu obtížné komunikovat s orchestry, které jsou zvyklé hrát jen operu a zarzuelu, ale dal to a pozvali ho znovu a dokonce ho požádali, aby složil brazilskou svitu a oddirigoval ji. Takže to udělal, původně to mělo být 5 vět, ale stihl jen 3. A ty jsou Tropická noc, Butantan, to je čtvrť v São Paulo, kde skladatele ohromilo, ne úplně v pozitivním smyslu, laboratorní zařízení specializované na sběr hadího jedu. A třetí část má titul Canzone e Danza, inspirována pouličním festivalem, kde se zpívá a tančí. Skladbě dal titul Brazilské imprese, tak to ji pojednal Dalaský symfonický orchestr pod vedením Eduarda Maty.

Brazilské imprese od Otorina Respighiho podbarvily letní čas vysílání stanice D-dur. Dalaský symfonický orchestr řídil Eduardo Mata. K závěru tohoto D-durového bloku nás doprovodí hudba Ferdinanda Riese, přítele, žáka a tajemníka Ludwiga van Beethovena. Těžiště jeho hudby spočívalo v oboru smyčcového kvartetu, respektive v jeho odkazu je tento žánr zastoupen nejvíc. Stylově kotvil na pomezí klasicismu a romantismu. Já z jeho odkazu vybírám sonátu. Sonátu pro klarinet a klavír, 29. skladatelovo dílo v podání Dietra Kleckera a Thomase Ruise.

Vyslechli jsme sonátu pro klarinet a klavír opus 29 od Ferdinanda Riese, hráli Dieter Klecker a Thomas Ruiz. Hudbu pro uplynulé 4 hodiny vybírala Vanda Dobrovská, čímž se s vámi zároveň také loučím a přeji příjemný další čas, možná, a já dodávám pokud možno ve společnosti naší digitální stanice D-Dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Příjemný poslech stanice Českého rozhlasu D-dur vám přeje Vanda Dobrovská. Na jakou hudbu se můžeme společně těšit? Budou to skladby Georga Friedricha Händla, Jana Křtitele Vaňhala, Ference Lista, Johannesa Brámse, Claude Debussyho, Edvarda Grieg'a, Aarona Coplanda a ze všeho nejdřív Antonína Dvořáka. Vybírám jeho americký kvartet nejen proto, že je to skladba krásná a populární, ale také proto, že premiérové vysílání tohoto bloku spadá do času oslav kulatého výročí vzniku Spojených států amerických. Tak abychom si připomněli, že to byl právě Antonín Dvořák, kdo stál u zrodu koncepce americké národní hudby. Trvalo ještě velmi, velmi dlouho, než si americká hudba našla svou identitu, ale Dvořák v 90. letech 19. století prorocky formuloval k této identitě směr. Americký kvartet je skladatelův opus 96. Poslechneme si ho ve stvárnění členů Panochova kvarteta.

V podání Panochova kvarteta dozněl smyčcový kvartet číslo 12 F-dur, 96. dílo Antonína Dvořáka. Autorem následující skladby je Georg Friedrich Händel. Je to moteto pro soprán a orchestr Silete Venti. Skladba je na latinský text. Titul znamená v překladu Utište se větry, což byla v barokní hudbě motiv utišení větrů, metafora pro uklidnění bouří, živlů nebo lidských vášní. Nabízím v nastudování Harryho Christopherse s orchestrem Sixteen, solistkou je Lynn Dawson.

Moteto Georga Friedricha Händla Silete Venti jsme vyslechli v nastudování Harryho Christopherse se členy orchestru Sixteen, solistkou byla Lynn Dawson. V hudební nabídce stanice D-dur je teď připravena symfonie číslo 3 od Aarona Coplanda. Je to skladatelova nejrozměrnější a také nejvíce ceněná symfonie, často uváděná s podtitulem Velká americká symfonie. Skladatel ji zkomponoval pro Bostonský symfonický orchestr v polovině 40. let minulého století a do její čtvrté věty začlenil i svou slavnou fanfáru pro obyčejného člověka. To byl odkaz k projevu viceprezidenta Henryho Wallace o století obyčejného člověka. Detroitský symfonický orchestr řídí Leonard Sletkin.

Symfonii číslo 3 od Aarona Coplanda hrál Detroitský symfonický orchestr pod vedením Leonarda Sledkina. Inspirován Bachovým temperovaným klavírem, zamýšlel Ferenc Liszt vytvořit původně 48 cvičení nebo etýd pro klavír, ale dokončil a publikoval jich pouze 12. Je to raná verze jeho pozdějších transcendentálních etýd. Mimochodem, Liszt těchto 12 klavírních studií zkomponoval, když mu bylo pouhých 15 let. Celý cyklus si poslechneme ve stvárnění Williama Wolframa.

0: Cyklus 12 raných etýd nebo studií pro klavír od Ference Lista hrál William Wolfram.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na pomyslné D-durové pódium teď necháme nastoupit členy vokálního souboru Erika Westberga a poslechneme si v jejich podání a v nevšední úpravě skladbu španělského renesančního skladatele Cristóbala de Morales Parce mihi domine. Je to skladba s duchovním obsahem, titul znamená Smiluj se nade mnou, pane, a ta nevšední úprava spočívá ve spoluúčasti saxofonového partu. Solistou je vynikající švédský hráč na saxofon Anders Paulsson.

Moteto Cristobala de Morales Parce mihi domine v úpravě pro smíšený sbor a sopránový saxofon jsme vyslechli v podání vokálního souboru Erika Westberga a Anderse Paulsona na saxofon. Autorem následující skladby je Claude Debussy. Jeho trio G-dur takto hraje Borodinovo trio neboli Luba Edlina klavír, Rostislav Dubinský housle a Juli Turovsky violončelo.

Trio G-dur od Claude Debussyho jsme vyslechli z dnes už archivní nahrávky Borodinova tria. Dionísio Aguado byl skladatel a kytarista, který působil na přelomu klasicismu a romantismu. Pocházel ze Španělska, část svého života strávil ve Francii. Z jeho odkazu si poslechneme introdukci a rondo z cyklu tří brilantních rond pro kytaru opus 2. Toto je v cyklu zařazeno jako třetí. Hraje Anabel Montesinos.

Introdukci a rondo číslo 3 z cyklu 3 brilantních rond pro kytaru opus 2 od Dionysia Aguada hrála Anabel Montesinos. Pod názvem Archi Bohemi působil český komorní smyčcový orchestr, jehož portfolio tvořil převážně barokní a klasický repertoár. Občas, ale zabrousil i do pozdějších, tedy v čase nám bližších vod, jako třeba svitou z časů Holbergových od Edvarda Grieka. Nutno ovšem podotknout, že sám Grieg koncipoval tuto svitu ve starém slohu. Orchestr Archi Bohemi na naší nahrávce řídí Hynek Farkač.

Svitu pro smyčcový orchestr z časů Holbergových od Edvarda Hagerupa Grieg jsme vyslechli z nahrávky orchestru Arky Bohemy. Dirigentem byl Hynek Farkač. Od Jana Křtitele Vaňhala uvádím ráda úplně všechno, takže i tento koncertantní kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo C-dur, poslední z cyklu 6 koncertantních kvartetů opus 7. Hrají členové Tákurova smyčcového tria a na hoboj Sarah Francis.

Koncertantní kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo C-dur, šestý z opusu 7 od Jana Křtitele Vaňhala, hráli členové Tákurova smyčcového tria. Na hoboj spoluúčinkovala Sarah Francis. K závěru tohoto D-durového hudebního bloku se necháme doprovodit sonátou pro klavír C-dur od Johannesa Brahmse. Je to skladatelův první číslovaný opus, takže hodně rané dílo. Skladatel sonátu zkomponoval jako 20-letý. Vybírám nahrávku s Evou Knardál.

Dozněla sonáta pro klavír C-dur opus 1 od Johannesa Brahmse, hrála Eva Knárdal. Hudbu pro uplynulé 4 hodiny vybírala Vanda Dobrovská. Loučím se s vámi, ale stanice D-dur vysílá dál, takže přeji příjemný poslech.

Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Vincenzo Bellini byl o 9 let mladším současníkem Gioacchina Rossiniho a za svůj 34-letý život se díky 10 operám postavil po bok oslabovaného mistra. Zprvu se také Rossinim inspiroval, ale od svých 26 let a opery Pirát, která byla psána na první objednávku z milánské La Scaly, rozvíjel svůj vlastní styl. Pro něj jsou nejtypičtější široce klenuté árie, postavené na několika taktových motivech. Rumunská sopranistka Angela Georgiou je teď hlavní ženskou hrdinkou Imogenou v árii ze závěru druhého dějství opery Pirát Vincenza Belliniho. Královský filharmonický orchestr diriguje Marco Armiliato.

Sergej Rachmaninov, pozdní romantik a klavírní virtuóz, zemřel v roce 1943. Budeme poslouchat jeho tři klavírní preludia v podání legendárního Svjatoslava Richtera.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fiordi Ligi z prvního dějství opery Così fan tutte, zpívá Lucia Pop, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4., naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je Scherzo, 2. část Schumannovy 2. symfonie, v níž se objevuje i motiv B.A.C.H., Bach, neboť Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Ricardo Muti.

0: Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, solisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech šest částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z páté části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Vždycky je osvěžující setkání s hudebním géniem. Teď přijměte pozvání k dalšímu. Toto je koncertní předhra Leonora Ludwiga van Beethovena. Gewandhaus Orchestr Lipsko, Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do Itálie, přímo do Říma 16. století, teď nahlédneme prostřednictvím hudby Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, skladatele, kterého neoceňovali jen jeho současníci, ale snad všechny skladatelské generace následující. Jeho kontrapunktické mistrovství bylo mnohými považováno za ideál či vzor. Nenáhodou Johann Josef Fuchs použil v 18. století Palestrinovu hudbu do svého pojednání Gradus ad Parnassum. Nenáhodou Palestrinu bezvýhradně opěvovali hudebníci i biografové 19. století. A tak na sebe nechme dýchnout Palestrinova génia i my, a poslechněme si moteto Prosmíšený sbor Veni Sponza Christi, což je mariánská antifona Přijď nevěsto Kristova. Choir of St. John's College, Cambridge, řídí George Guest.

U Antonia Vivaldiho najdeme barevné bohatství soulových koncertů, však jich také jeho katalog děl čítá asi 500. Hojně je provozovaly schovanky benátského sirotčince Ospedale della Pietà, s nímž Vivaldi spojil velkou část svého života. Dívky byly velmi talentované, hrály na všechny tehdejší nástroje, účinkovaly ve Vivaldiho operách, proto je ostatně většina hlasů v nich právě ženských. A co se koncertů týče, nebyly to jen sólové nástroje, jednotlivé, leč také řada zajímavých kombinací. My si teď například poslechneme první část koncertu H-moll, který maestro Vivaldi určil čtyřem houslím, violončelu, smyčcovému souboru a basu continuu. Michael Gantwark vede soubor Sankt Petersburg Solists.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Pohrdám napodobováním a pohrdám všedností, řekl kdysi Sergej Prokofjev. A opravdu sám byl originálním a nevšedním skladatelem a bravurním klavíristou. V roce 1917, po vypuknutí bolševické revoluce, opustil Rusko, žil v Americe, Paříži, cestoval po Evropě, aby se do Sovětského svazu vrátil v polovině 30. let. Snažil se, ale přece ho posléze režim označil za formalistu a odsoudil. Když pak Prokofjev zemřel, mimochodem ve stejný den a rok jako Stalin, v sovětských novinách, plných nářků nad odchodem velkého vůdce, byla o odchodu Prokofjeva toliko nenápadná noticka na poslední straně. Příznačně. A to přitom většina ze stovky děl, která Prokofjev vytvořil, patří ke klenotům ruské hudby. Houslový koncert, klavírní koncerty, symfonie, filmová hudba, 9 oper, anebo nejslavnější z jeho 10 baletů. Romeo a Julie. Geniální je scéna maškarního plesu v prvním dějství, kde Julie potkává Romea. A tak nyní zveme na naše pomyslné koncertní pódium Českou filharmonii se svým někdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem, aby nám Prokofjevovi Monteky a Capulety zahráli.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Pokud ještě neznáte, prosím, seznamte se s francouzským hudebním skladatelem, ale také knězem Jehanem Taburotem, kterého hudební svět zná spíš pod jménem Tuano Arbo. V 16. století sepsal zajímavou studii o tehdejších francouzských renesančních tancích pod titulem Orchesographie. Je to pro nás nedocenitelný zdroj poznání o instrumentální hudbě i lidových melodiích Francie 16. století. Jednou z nejznámějších melodií z té sbírky je pak píseň Belle qui tient ma vie, kráska, jež drží můj život, kterou u nás naspíval Spirituál Quintet jako pavanu za 10 švestkových knedlíků. V našem případě onen šanson ve staré francouzštině a v nastudování souboru katalánce Jordiho Savala La Capella Real de Catalunya a Esperion 21.

Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy Skerco, Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Jean-Philippe Rameau, Rondo ze svity pro čembalo D-dur, hraje William Christie.

Ačkoliv 36-letý Beethoven nenechal v roce 1806 orchestru divadla na Vídeňce dost času na naskoušení houslového koncertu D-dur, protože partituru jako obvykle dodal dost pozdě, a také dedikant, houslista Franz Clement, hrál svůj part téměř z listu, úspěch byl obrovský, ovšem pro interpreta. Nadšené přijetí skladby, která není primárně virtuózní, přišlo až po smrti skladatele v roce 1844, když ji provedl 13-letý Josef Joachim pod Mendelssohnovou taktovkou v Londýně. Od té doby je Beethovenův houslový koncert ozdobou každého výtečného houslisty a pochopitelně nechybí ani v repertoáru velkého Itzhaka Perlmana. Jiskřivé rondo, triumfální zakončení houslového koncertu D-dur, nám s ním hrají berlínští filharmonikové, zařízení Daniela Barenboima.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Půvabný valčík cismol Friderika Chopina s proslulou prstovou pasáží ve střední části nám teď zahraje, a to prosím, na fortepiano z roku 1836, tedy přímo z Chopinovy doby, nizozemský interpret Arthur Schoenderweerth.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Víme o něm jen málo a přesto, nebo možná právě proto, dodnes uchvacuje svou hudbou. Francouzský barokní mistr, gambista, skladatel Monsieur de Saint-Colombe. Lecos si o něm dohledali, ale jistě také domysleli tvůrci slavného francouzského filmu Všechna jitra světa z roku 1991. V hlavní roli je pochopitelně především Saint-Colombův nástroj, gamba, k níž přidal sedmou strunu, proslavil se virtuozitou na ní a učí na ní hrát Gérarda Depardieu, tedy Marena Maréze. Ale my si nyní ukážeme, že Saint-Colombe, ač je to takřka synonymum pro gambu, není jen gamba. Lee Santana a Andrew Lawrence King hrají jeho Le Varier pro arciloutnu a harfu.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

Robert Schumann a upravovatel Miša Majský, číslo 1 z cyklu Märchenbilder opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

Georg Friedrich Händel, Alleluja z oratoria Mesiáš. Sbor a The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Johann Nepomuk Huml, bratislavský, tehdy tedy prešpurský rodák, současník a přítel Beethovena, oslavovaný klavírista, skladatel i pedagog a autor ceněné klavírní školy, dirigent. Také muž obchodního ducha, který se postaral o lepší podmínky a ochranu autorských práv pro skladatele při vydávání děl. Nás ale samozřejmě Huml zajímá jako skladatel, mimo jiné autor 7 klavírních koncertů. V tomto případě koncertu číslo 3 a moll, z něhož vybíráme výjimečnou volnou větu. Je totiž instrumentována pouze pro lesní rohy, violončela a basy. Otevře jí nádherný zpěv lesních rohů, následovaný nebesky krásným klavírním sólem. Stephen Hoch, anglický komorní orchestr, Bryden Thompson.

Franz Schubert patřil mezi zakladatele romantismu, ale vlastně to byl Beethovenův současník a umřel velmi mladý a velmi chudý. Za celý život si nevydělal na vlastní klavír. Za svého života byl vnímán výhradně jako skladatel písní, teprve po jeho smrti byly v jeho šuplíku nalezeny úžasné symfonie, hlavně nedokončená a velká symfonie C-dur. Schubert byl velký melodik, ale skutečnou revoluci přinesl do oblasti harmonie. Velmi odvážně měnil tóniny, třeba uprostřed melodie. Některé jeho skladby jsou velmi dlouhé a dokážou nás skutečně pohltit, ač se v nich většinou neodehrává žádné velké drama.

Německý pěvec, lyrický baritonista a později i dirigent Dietrich Fischer-Dieskau je označován za jednoho z nejlepších interpretů Schubertových písní vůbec. Jeho nahrávky cyklu Zimní cesta, byť od nich uplynuly 40 let, jsou dodnes mnohými považovány za nepřekonané a možná nepřekonatelné. Dodnes studenti klasického zpěvu při studiu Schuberta takřka povinně poslouchají Dieskauovy nahrávky. A my si teď také jednu dopřejeme. V Schubertově písni An die Musik legendárního pěvce doprovází Gerald Moore.

Když si v 60. letech 17. století francouzský král Ludvík XIV. Objednával u Moliéra a Lilyho komedii balet, chtěl, aby byly přítomny turecké motivy. Těžko říci, jestli ten požadavek skutečně vycházel z toho, co říká legenda, totiž, že turecký vyslanec, který navštívil Versailles, se choval tak přezíravě, že ho chtěl Ludvík alespoň takto zesměšnit, anebo vycházel-li ze zájmu a okouzlení francouzského dvora ze všeho tureckého a exotického. V každém případě měšták šlechticem obsahuje jednak vtipnou zápletku a právě ten turecký kolorit k tomu. A jistě proto to byl fenomenální úspěch jak pro Moliéra, tak pro Lilyho. Jeho mistrovství teď můžeme ocenit v pochodu k turecké slavnosti, tedy v šesté části komedie baletu Měšťák šlechticem. Londýnský hobojový ansámbl Paul Goodwin.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Francis Poulenc a pomalá, téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, bostonský symfonický orchestr řídí Seiji Ozawa.

Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak z nenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivuhodnějších symfonických věd, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2, v době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem Sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

Teď přijměte pozvání k setkání s jedním z nejoslavovanějších skladatelů renesance, jehož mistrovství i pěveckému se klaněli už jeho současníci a my to skladatelské obdivujeme do dneška. Josquin des Prez. O jeho hudbě víme mnohem víc než o jeho životě, což je pro milovníky hudby vždycky lepší případ, než kdyby tomu bylo naopak. Josquin napsal asi 250 skladeb, které se rychle šířily díky nototisku a byly velmi populární díky krásným melodiím, živým rytmům i nápaditým imitacím. První knihu mší vydal už v roce 1502. A my si také poslechneme ukázku z jeho duchovní tvorby In te Domine speravi, píseň na text oslavného hymnu Te Deum, zaspívá sopranistka Julian Baird. Na loutnu hraje Ron McFarlane.

Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus a sice ve varhaním chorálu Johana Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Wolfgang Amadeus Mozart, arie Papagéna z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, württemberský komorní orchestr řídí Jörg Ferber.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoriho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richer Car 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

V roce 1995 zaznamenalo velký úspěch u barokní hudby milovného publika album londýnského souboru City of London Baroque Sinfonia a čembalisty a dirigenta Nicolase Kremera, kteří společně nahráli Vivaldiho dvojkoncerty pro dechové nástroje. Jsou zde koncerty pro dvě flétny, pro dva lesní rohy, pro dvě trubky, pro hoboj a fagot a také překrásný koncert pro dvě dvojice dechů, dva hoboje, dva klarinety, smyčce a basso continuo C-dur. Třetí věta v podání britských interpretů se slyšitelnou radostí ze hry a z půvabné hudby Antonia Vivaldiho.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus. Bohuslav Martinů, klavírní kvintet číslo 2, hraje Ivo Kahánek a Vihanovo kvarteto.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarovy svatby. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Sholty.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Sedíme v koncertním sále a těšíme se na orchestrální koncert. Nastupují první hráči, sedají si na svá místa, rozehrávají se a publikum je vítá. Potom se zvedne koncertní mistr, všichni hráči se ztiší a pak to přijde. První hoboista zahraje komorní A a orchestr začne ladit.

Ano, všechny nástroje podřizují své ladění hoboji. Čím si právě tento instrument vysloužil takové privilegium? Inu, je to typická znouzectnost. Hoboj totiž díky své konstrukci nemůže, jako ostatní nástroje, posunováním trubic proti sobě ovlivňovat své celkové ladění. Proto se mu ostatní nástroje musí přizpůsobit.

0: Na hoboji se hraje pomocí takzvaného strojku. To je taková kovová trubička, na kterou si hobojista vlastnoručně nití přiváže přeložený plátek tenkého dřeva a potom odřízne vršek, čímž vznikne štěrbina. Pane doktore, jak je možné, že dodnes někdo nevymyslel něco důmyslnějšího? Tohle je jak rozdělávat oheň třením dřeva o dřevo.
1: Já si myslím, že víc a víc oceňujeme přírodní materiály. A naopak všechny ty umělotiny a všechno, co prostě je nějak svázané s takovou tou umělostí současného života, to nám je víc a víc cizí. To je právě ta krása, že to je ta třtina, tak třtinová, třtinové plátky, tady u hoboje jsou to vlastně nakonec plátky dva, u klenotu plátek jeden. A myslím si, že jsou to věci, které naopak nás přivádějí tak trošku zpátky k té přírodě.
0: Je to podobná hra jako na pampelišku, že? To je nejpřírodnější stroj.
1: Nebo když takhle si dáte mezi dva palce list a frkáte na ně. Ovšem to je, pak je to jednoplátek, pak je to příbuznější klarinet.
0: Takže ta pampeliška je lepší. Šalmaj, to byl asi předchůdce hoboje.
1: Ano. A z šalmaje se prakticky rozvinuly dvě větve. Větev, která byla, jaksi nástroj byl po celé délce téměř stejně široký, čili takzvaný válcový, anebo nástroj, který se rozšiřoval, čili takzvaný kuželový. A v tom jsou dost velké rozdíly, protože také ty nástroje přefukují pokaždé jinak.
0: Ano. Čili hoboj je kuželový nástroj, i to vrtání vevnitř je kuželové. Jaké jsou výhody tohoto principu, tohoto systému?
1: Výhoda je ta, že dostáváme jiný tón, jinou barvu, a to tón, který je skutečně schopný veliké ohebnosti, může jak dynamicky, tak také intonačně spojovat, vázat krásně, a ta ostrá sladkost toho boje je velmi cenným a nenahraditelným přínosem orkestru.
0: Díky bezkonkurenční schopnosti práce s barvou tónu se nejtypičtějším úkolem pro hoboj stala široká kantiléna plná citu. V Bachově dvojkoncertu hoboj co do zpěvnosti úspěšně konkuruje houslím. Všimněte si prosím, jak hobojista pan Adamus na této nahrávce vlastně vůbec nedýchá.

0: Čím to je, pane doktore, že hobojisté vydrží tak dlouho s dechem?
1: Oni ho vlastně potřebují velice málo. Naopak problém pro hobojistu je, že má toho dechu příliš mnoho, že se mu hromadí v plících a třeba to slavné solo v Blaníku na konci, ten vidíte, že každý hobojista to dohrává s krajní vypětím, je úplně rudý na mrtvici.
0: Kromě toho ti hobojisté taky umí ten kontinuální dech, myslím, že se tomu tak říká, kdy současně vydechují ústy a ještě se nadechují zároveň nosem.
1: Je to možné, já to sice neznám, ale znám to u klarinetu, ale jistě u hoboje je to možné taky.
0: V baroku nebyl hoboj osamoceným jedináčkem. Měl kolem sebe celou hobojovou rodinu s četnými sourozenci.
1: To bylo tenkrát vůbec zvykem, že když vzniknul nějaký nástroj, tak se hned k němu vytvářely vysoké, nízké, střední a tak dále. A tady byly ty jednotlivé odrůdy jednak označovány třeba tím výrazem sopranino nebo alto a někdy dokonce damor, čili hoboj lásky plný, obojeda kača, lovecký. No a potom celá byla už docela vymřelá skupina nástrojů, takzvané bomharty. To byl prapodivný nástroj, který vypadal jako nějaký, já nevím, jako tak trošičku kombinace ledničky a ústředního topení. To jako víceméně vymizelo, ale možná, že dneska ještě na to někdo umí hrát.
0: Občas se ještě vyskytne milostný hoboj. Ano. Poslechněme si, jak tento nástroj rozehrál Telemann ve svém koncertu.

0: No prosím, kolik je v milostném hoboji temperamentu. Ale teď už vítám ve studiu hoboistu pana Davida Proseka. Pane Proseku, děláte si sám strojky?
1: Ano, strojky si vyrábím, protože to považuji za nutný vzhledem k tomu, že hoboj je velmi odvislý od toho, jaký strojek si člověk opatří.
0: Nepřipadáte si přitom jako rybáři, kteří si dělají takové ty návnady, ty mušky? Mně to připadá neuvěřitelné, že na nástroj, který je opatřen složitou mechanikou, nesmírně komplikovaně vypadající, je nasazen tak primitivní, nasazeno takové zařízení, jako je brčko, které si obalujete nití.
1: No, ono se to zdá na první pohled, že to je velmi jednoduchá věcička, ale ono veskrze je to velmi složité vlastně zařízení, které se musí velmi precizním způsobem vyrábět. Takže na první pohled jednoduché dva plátky, ale potom, jak člověk zjistí, je to velmi, velmi podrobná až hodinářská práce.
0: To věřím. Strojek je vůbec kouzelná věcička, na něj se dá přímo hrát, vidíte. Jaký zvuk se ozývá, když se hraje
1: pouze
0: na ten
1: strojek? Nevím, jestli hrát, ale zkusím vyloudit nějaký zvuk.
0: Tak to je s tou pampeliškou srovnatelný zvuk.
1: Dalo by se říct.
0: Dobře, nasaďme tedy strojek na hoboj a poslechněme si, jak zní tento lahodný nástroj.

0: Toto je asi taková ta střední poloha nejznělejší. Jak vypadají ty ostatní? Vím, že hoboj je zvláštní tím, že vlastně čím níž se na něj hraje, tím hraje silněji.
1: Ano, je to pravda. Zkusím.
0: A ta nejvyšší poloha je taková teskná, myslím. Mohl byste předvést, jak se na hoboj rozcvičujete, když chcete

0: rozhýbat prsty a zahrát nějakou rychlejší pasáž? Takže je to také pohyblivý nástroj, jak je vidět. Takže moc děkuji za demonstraci. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Hoboj má ve své vysoké poloze trochu plačtivou barvu. Není proto divu, že právě hoboji předepsal Ludwig van Beethoven solo ve Smutečním pochodu 3. symfonie.

0: Hoboj má pověst zasněného pěvce, ale to je křivda, on zvládne i komické role.
1: Zejména u takových autorů, kteří měli pro humor výsostný smysl, jako je právě Rossini. Poslechněme si kousek jeho předehry k opeře Hedvábný žebřík.

Ovšem v druhé větě čtvrté symfonie Čajkovského, tam je to spíš něco takového folklorního, jako takový ten pasáček, který si píská někde trochu zadumaně, trochu někdy malinko skercózně. Je to dost zajímavé, ta šíře výrazové schopnosti hoboje je úžasná.

0: Jeden Hobojův bratříček se však v orchestru přece jen občas vyskytne, víte, pane doktore, anglický roh.
1: Ano, to je vlastně ještě se o něco starší bratříček Hoboje Milostného. Je o tercí hlubší, čili celkem pod Hobojem o kvintu.
0: Vzrostlejší poněkud.
1: Ano, a má takovou zvláštní bouli na konci, takovou rozšířeninu, která právě působí to zabarvení toho zvuku. On je to trošku jako dutější zvuk, ale ještě zase orientálně zní. Je to zvláštní, že používají autoři dost často tohoto nástroje k vzbuzení nějaké orientální nálady. Nemyslím si, že by to byl třeba případ Dvořáku v Novosvětské symfonii, i když je nutno říct, že podle nejnovějších výzkumů je celá Novosvětská symfonie odrazem Longfellowovy básně o Hayavatovi. A tady to Largo pravděpodobně mluví o tom jeho návratu z námluv se svou milovanou Minnehahou.

0: Domnívám se, že bychom mohli uzavřít tento pořad kombinací anglického rohu s nástrojem, o něm jsme mluvili v předchozích pořadech, to je cflétnu. Je to část Rossiniho předehry k Vilému Tellu. Je to dost zajímavé, že zpočátku si jako odpovídají, pak ale anglický roh pořád pokračuje v té své zadumané melodii, lehce pastorální, a flétna přejde do takového lehkého skotačení.
1: Asi je pro leckoho z nás překvapující, že Rossini, tento mistr hudební zábavy, dokázal zacházet i s takovými zadumčivými nástroji, jako je anglický roh. Ale kdo umí, ten umí.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Přeji hezký večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu stanice D-dur a programového bloku věnovaného dne záznamům koncertů, které získává Český rozhlas prostřednictvím Evropské vysílací unie. Dnešní večer bude patřit záznamům koncertů, kterými do Fondu mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia přispěli Slovenský rozhlas a rozhlas jihozápadního Německa. V první části večera vyslechneme díla Ludvíka van Beethovena a Edvarda Elgára. V pozdním večerním čase to bude hudba Francesky Veronelli, Eduarda Lalo a Ektora Berlioze. Hrát bude symfonický orchestr rozhlasu jihozápadního Německa ze Stuttgartu, který bude řídit dirigent Pierre Bles. Solistkou bude violončelistka Sol Gabetta. Čas mezi oběma koncerty vyplní komorní hudba. Působivé hudební zážitky a nerušen poslech přeje od mikrofonu Dagmar Henžlíková.

0: Znělka Eurorádia zahájila vysílání koncertu, který se konal v Galusově sále Cankarjevova domu v Lublani 12. března tohoto roku. První část programu vyplnila hudba Ludvíka van Beethovena, předehra Egmont a klavírní koncert číslo 3 v provedení klavíristy Lukáše Vondráčka. Ve druhé části programu koncertu byly provedeny variace Enigma Sera Edvarda Elgára. Symfonický orchestr Slovinského rozhlasu a televize řídil Leo Kuokman. Ludvík van Beethoven byl velkým ctitelem Johanna Wolfganga Goethe. Podnět, aby napsal hudbu k jeho dramatu Egmont, přijal proto s potěšením. Postava Egmonta, nizozemského místodržitele, který byl uvězněn a popraven za účast v povstání proti španělskému útlaku, musela rezonovat se smýšlením skladatele, který byl přívržencem svobodomyslných ideí francouzské revoluce. Partitura o několika částech byla dokončena v květnu roku 1810. Většina její scénické hudby dnes na koncertních pódiích nezní. Výjimku tvoří předehra v tónině S-dur. Její úvodní zlověstné akordy, dramatická a vášnivá hudba a triumfální závěrečná apoteóza jasně ukazují na mimohudební obsah a koncepci směřující svým charakterem k žánru symfonické básně. Egmont, předehra opus 84 Ludvíka van Beethovena, teď v provedení Symfonického orchestru Slovinského rozhlasu, který řídí Leo Kuokman.
1: Zložil 10 točk, med katerimi je kot najbolj priljubljena ostala uvertura Egmont, ki še danes redno odpira simfonične koncerte in to se bo zgodilo tudi nocoj.

0: Veličasten uvod v nocojšnji večer, v nocojšnji koncert simfoničnega orkestra RTV Slovenija v abonmajskem ciklu Kromatika je bila uvertura Egmont.
1: Předehra Egmont opus 84. Ludvíka van Beethovena dozněla v provedení Symfonického orchestru Slovinského rozhlasu, který řídil dirigent Leo Kuokman. Hudbě Ludvíka van Beethovena byla věnována i následující část programu koncertu. Zazněl jeho koncert číslo 3 pro klavír. Pokud pomineme skladatelova dvě raná díla, vytvořil celkem 7 koncertantních skladeb pro klavír. Dvě první, koncert C-dur opus 15 a koncert B-dur opus 19, komponoval jako koncertující pianista především pro svá vlastní pódiová vystoupení. V mnoha ohledech navazují na dobové konvence a jsou na nich patrné i jisté ústupky dobovému vkusu. Navíc byla tato díla determinována tehdy i značně omezenými technickými možnostmi sólového nástroje. Zcela odlišný ráz má koncert C-moll s opusovým číslem 37, který vznikal poměrně dlouho, od roku 1800. V mezidobí před jeho dokončením vznikla v letech 1801 až 2 symfonie číslo 2, která získala nižší opusové číslo. V době práce na koncertu skladatele zužovali nedobré životní perspektivy, které zejména přinášela neúprosně postupující hluchota, odrážející se v osobních prožitcích s rysy dramaticky vyhrocené pochmurnosti. I proto se zřejmě v koncertu C-moll setkáváme s příznaky rezignace, s vyjádřením pocitů pochybnosti a zároveň naděje. Koncert provedl Ludvík van Beethoven jako solista 5. dubna roku 1803. Koncert pro klavír číslo 3 C-moll opus 37. Ludvíka van Beethovena teď v provedení Lukáše Vondráčka a Symfonického orchestru Slovinského rozhlasu, který řídí Leo Kuokman.
2: Trenutno, da ga bo izvedel odličen pianist Lukáš Vondráček, seveda simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in dirigentom, šefom dirigentom orkestra Leom Kuokmanom. Torej, poslušamo Beethovenov tretji klavirski koncert.

0: Tretji klavirski koncert je Beethoven predstavil kot solist aprila leta 1803.
1: Koncert pro klavír číslo 3 c-moll Ludvíka van Beethovena hráli Lukáš Vondráček a symfonický orchestr Slovinského rozhlasu, který řídil Leo Kuokman. Publikum odměnilo solistu vřelým potleskem a tak následoval přídavek Píseň lásky Josefa Suka.
0: Med prvými většími úspěchy pa je byl debitantský nastop s Češkou filharmonijou. Zdaj pa bo spet igral.

0: Píseň lásky Josefa Suka dozněla jako přídavek a zakončení vystoupení klavíristy Lukáše Vondráčka na koncertě v Galusově sále v Lublani. Druhá část programu koncertu patřila hudbě předního reprezentanta anglické hudby druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století, Sira Edwarda Elgara. Jeho hudba rostla především z anglických tradic folkloru, sborového zpěvu a chrámové hudby. Ovlivnila jej hudba Lista, Wagnera, Franka i Brahmse. Stylově zůstává ukotvena v základních obrysech novoromantického a pozdně romantického hudebního projevu. V tomto smyslu ji můžeme označit za do jisté míry eklektickou. Elgar byl ovšem po Perslovi prvním britským skladatelem, který ve své hudbě nevybočil z domácích tradic a přitom vlastním dílem pronikl mimo hranice Anglie. Největších tvůrčích úspěchů dosáhl Edward Elgar v symfonické tvorbě. Zásadní význam mají jeho symfonie, první Asdur, druhá Esdur, třetí, která zůstala nedokončená. Velice často jsou uváděny variace Enigma na vlastní téma. Je to kompozice, která vznikla z nahodilé inspirace a za přispění skladatelovy manželky Alice, která svého chotě velice podporovala a byla přesvědčená o jeho výjimečných skladatelských schopnostech. Elgar vytvořil na své původní prosté téma 14 variací. Po dokončení orchestrace v únoru 1899 poslal partituru uznávanému dirigentovi Hansi Richterovi. Po měsíci se od něho dozvěděl, že jej dílo zaujalo a uvede jej. Premiéra se konala v Londýně 19. června 1899 a byla senzačním úspěchem. Variace Enigma opus 36. Sira Edwarda Elgara teď v provedení Symfonického orchestru Slovinského rozhlasu, který řídí Leo Kuokman.
1: Edward Elgar butole s variacijami Enigma, svojim velikim delom, s katerim je tudi uspel u izvedbi Symfonikor RTV. Slovenija in Leon Kuokmanom.

0: Nocojšnji koncertni večer Simfoničnega orkestra RTV Slovenija se je končal z izvedbo variacij Enigma opus 36 Edvarda Elgarja. Dirigiral je Leo Kwokman.
1: Dozněly variace Enigma Sera Edvarda Elgara. Hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu, který řídil Leo Kwokman. Tím končí i první část dnešního večera věnovaná nahrávkám členských rozhlasů Evropské vysílací unie. Ve druhé části večera uvedeme záznam koncertu ze Stuttgartu s hudbou Francesky Veronelli, Eduarda Lalo a Ektora Berlioze. Hrát bude Symfonický orchestr rozhlasu jihozápadního Německa ze Stuttgartu, který bude řídit dirigent Pierre Blaise. Solistkou bude violončelistka Sol Gabetta.
2: Český rozhlas D-dur.
1: Čas, který nás dělí od začátku vysílání dalšího symfonického koncertu, vyplní teď na stanici Český rozhlas D-dur komorní hudba. Kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů, kompozice z roku 1944. Zazní v nahrávce členu Gráfova kvarteta. Členy jsou Štěpán Gráfe a Lukáš Bednařík housle, Lukáš Cibulský viola a Michal Hryňo violončelo a klavíristky Michiko Otaki.

Dozněl kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Na nahrávce se podíleli klavíristka Michiko Otaki a členové Gráfova kvarteta ve složení Štěpán Gráfe a Lukáš Bednařík housle, Lukáš Cibulsky viola a Michal Hryňo violončelo.

Hezký pozdní večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu dalšího koncertu z programové nabídky Eurorádia. V následujícím čase vám nabídneme záznam z produkce rozhlasu jihozápadního Německa. Koncert se konal v poslední říjnový den minulého roku v Liederhalle ve Stuttgartu. V programu zazněla kompozice Tune and Retune skladatelky Francesky Veronelli, koncert pro violončelo a orchestr Eduarda Lalo a fantastická symfonie Hectora Berlioze. Hrál symfonický orchestr rozhlasu jihozápadního Německa zařízení dirigenta Pierre Bleze. Solistkou byla violončelistka Sol Gabetta. Program koncertu zahájila hudba letos 47-leté italské skladatelky Francesky Veronelli. Je absolventkou oboru kompozice a klavír na konzervatoři Luigi Cherubiniho ve Florencii. Ve studiích dále pokračovala na Akademii svaté Cecílie v Římě a následně odešla do Paříže, kde se stala rezidenční skladatelkou a vědeckou pracovnicí v renomovaném Centru pro soudobou hudbu IRCAM. Stala se také rezidenční umělkyní v Casa de Velázquez v Madridu a získala prestižní římskou cenu. Dostává objednávky na nová díla od festivalů, orchestrů i jednotlivých interpretů. V roce 2022 získala cenu Premio Abbiati della Critica. Při příležitosti světové premiéry kompozice Tune and Retune během hudebních dnů Donaueschingen v roce 2022 získala cenu orchestru jihozápadního Německa. Kompozice Tune and Retune, což by se dalo přeložit jako naladit a přeladit, Francesky Veronelli, teď zazní provedení symfonického orchestru rozhlasu jihozápadního Německa, který řídí Pierre Bleze.

0: Musik der zeitgenössischen Komponistin Francesca Veronelli. Tune and Retune 2 heißt ihr Stück, das wir eben gehört haben. Ursprünglich entstanden im Rahmen der Donaueschinger Musiktage.
1: Kompozice italské skladatelky Francesky Veronelli, Tune and Retune, dozněla v provedení symfonického orchestru rozhlasu jihozápadního Německa, který řídil Pierre Blais. Edouard Lalo byl francouzský skladatel španělského původu. Jeho hudba patří do novoromantického období a vykazuje určité Wagnerovy vlivy. Melodická invence jeho kompozice je často podbarvená španělským koloritem. Obratná a pestrá instrumentace je stylovou předzvěstí impresionismu. Lalo studoval na konzervatoři v Lille a na pařížské konzervatoři. Následně si doplňoval vzdělání soukromými lekcemi kompozice Julia Schulhofa a J.E. Crevecoeura. První, i když dobově omezené úspěchy přinesly skladateli opery a balety. Nicméně největšího úspěchu dosáhl až houslovým koncertem F-moll, který uvedl v Paříži roku 1874 Pablo de Sarasate. Skladatelovu slávu završila španělská symfonie pro housle a orchestr z roku 1873. Lalo měl dar výrazné melodické invence, smysl pro dramatičnost a odvážnou barevnost. Některé jeho kompozice odrážejí kultivovaný pařížský styl poloviny 19. století, jiné skladatele naopak charakterizují jako ryzího romantika s citem pro divadelní prvky. Nikde to není patrnější než v Lalově koncertu D-moll pro violončelo a orchestr, jednom z nejvýraznějších děl violončelového repertoáru. Skladatel jej vytvořil v roce 1876 ve spolupráci s belgickým violončelistou Adolfem Fischerem. Dílo mělo premiéru o rok později v Cirque d'Avre, kde jako solista vystoupil právě Fischer. Koncert pro violončelo a orchestr D-moll opus 35. Eduarda Lala hrají sol Gabetta a symfonický orchestr rozhlasu jihozápadního Německa, který řídí Pierre Blais.

0: Olga Better ist hier unsere Solistin gewesen in Eduard Lalos Konzert für Violoncello und Orchester D-Moll. Das SWR-Symphonieorchester spielt heute unter der Leitung von Pierre Bleus. Wir senden live aus der Stuttgarter Liederhalle in SWR Kultur im Radio und im Videostream.
1: Dozněl koncert pro violoncello a orchestr D-Moll Eduarda Lala. Hráli se Olga Better a symfonický orchestr rozhlasu jihozápadního Německa, který řídil Pierre Bleus. Monumentální fantastická symfonie Hectora Berlioze byla druhou částí koncertu. Berlioz je prvním velkým symfonikem období romantismu. Ve své orchestrální tvorbě navázal na odkaz Ludvíka van Beethovena, ale originálním způsobem. Jeho propojení hudby s mimohudebním obsahem díla směřuje k formě programní hudby a symfonické básně. Jeho hudba se vyznačuje bohatými harmoniemi, instrumentačním mistrovstvím s plným barvitým orchestrálním zvukem. Instrumentace se vůbec stala v období romantismu důležitým tvůrčím nástrojem, byla více vnímána její charakterizační funkce a Berlioz byl v této oblasti odvážným a úspěšným. Hector Berlioz se měl stát stejně jako jeho otec lékařem, převážil ale jeho zájem o hudbu, které se s velkým zaujetím věnoval. Na pařížské konzervatoři se stal žákem Jeana-Francoise Lesiéra a také našeho Antonína Reichy. Po několika neúspěšných pokusech získal prestižní římskou cenu, která umožňovala francouzským studentům uměleckých oborů dlouhodobý tvůrčí pobyt v paláci Mancini v Římě a byla jakýmsi oficiálním ohodnocením, které samozřejmě otvíralo další umělecké možnosti. Ve svých 27 letech zkomponoval Hector Berlioz první velké orchestrální dílo, fantastickou symfonii s podtitulem Epizoda ze života umělce, která se stala jeho nejslavnějším opusem a zařadila se mezi reprezentativní díla symfonického repertoáru. Inspirací byl skladatelův vztah k irské herečce Harriet Smithson, kterou poprvé viděl v divadle Odeon v Paříži a okouzlila jej v shakespearovských rolích. Ačkoliv zpočátku nezdílela Berliozovi city, stala se později jeho první ženou a matkou jeho jediného syna. Obsah díla s inspirací v nešťastné lásce je typicky romantický. Senzitivní mladý umělec, trýzněn láskou a unavený životem, sáhne po dávce opia. V halucinacích se mu zjevují přeludy, vzpomínky, pociťuje zážitky milostného štěstí i zoufalství. S nové věmy se skladateli mění v hudební obrazy a hudební myšlenky. Milovaná se pro umělce sama stává melodií, takřka ide fix, kterou všude znovu a znovu nachází a všude ji slyší, píše Berlioz. Mladý skladatel měl snahu experimentovat a vymanit se z tradičního pojetí i v oblasti obsahu a formy s ustáleným čtyřvětým rozvrhem symfonie. Fantastická symfonie má 5 vět, které nesou programní názvy. Obsah líčí dramatické vize umělce, od vzplanutí vášně v opiovém opojení, následované stavy těžkomyslnosti, nejistoty a žárlivosti, přes scénu na plese, kde milovaná mizí ve víru tančících párů, idylickou scénu na venkově, k dramatickému zlomu, kdy se umělci ve snovém přeludu zdá, že svou nevěrnou milenku zabil. Je odsouzen k smrti. Pochod na popravišti je spektakulárním obrazem rozběsněného davu, provázeného představou dunivého kroku stráží. Dusnou atmosféru posledních okamžiků odsouzencova života přeruší dopadající čepel gilotýny. Finální věta je divokým sabatem čarodějnic nad rakví umělce. V jejich kruhu se opět objeví zrádná milenka, provázená fragmentem ide fix, zaznívajícím v ostrém zvuku klarinetu. Okamžik vyznívá jako tragická karikatura hudebního motivu i ústřední postavy. Zazní hlas zvonů a chorál Dies Irae v pokřivené parodii. Fuga navozuje představu fantasticky hrůzné situace, obludného bakanále s nevázaným tanečním běstěním divých žen a jejich příšerným průvodem kolem umělcovy mrtvoly. Burleskní parodii korunuje zvuk umíráčku. Tolik obsah fantastické symfonie, kterou Hector Berlioz věnoval caru Mikuláši I. Dílo bylo poprvé provedeno v prosinci 1830 v Paříži a jeho přijetí bylo rozporuplné. Všichni mladí lidé mi porozuměli lépe než ti studení literáti plní ješitnosti a domýšlivé nevědomosti, píše Berlioz ve svých pamětech. Symfonie se ale brzy dočkala dalších provedení i kladného přijetí. Platí za mimořádné dílo romantického symfonického repertoáru a stala se exkluzivním titulem koncertních programů. Fantastická symfonie opus 14 Hectora Berlioze teď zazní v záznamu provedení Symfonického orchestru rozhlasu jihozápadního Německa, který řídí Pierre Bleus.

0: Live aus der Stuttgarter Liederhalle, Hector Berlioz, Symphonie Fantastique, Episode de la vie d'un artiste, Episode aus dem Leben eines Künstlers, Opus 14. Gespielt hat das SWR Symphonieorchester, heute unter der Leitung von Pierre Bleus.
1: V provedení symfonického orchestru rozhlasu jihozápadního Německa, který řídil Pierre Bleus, dozněla fantastická symfonie opus 14 Hectora Berlioze. Vysílali jsme záznam koncertu, který se konal v poslední říjnový den minulého roku v Liederhalle ve Stuttgartu. Milí posluchači, to byl závěr středečního večerního programového bloku, ve kterém mají na stanici Český rozhlas D-dur obvykle své místo záznamy symfonických koncertů. Tentokrát jsme vybrali z fondů Mezinárodní výměny hudebních programů Evropské vysílací unie záznamy z produkce slovinského rozhlasu a televize a rozhlasu jihozápadního Německa. Vysílání připravili zvukový mistr Jiří Flossmann a Dagmar Henžlíková, která se s vámi od mikrofonu loučí s přáním příjemného pozdního času.
2: Český rozhlas D-dur.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví hudební redaktor Libor Dřevikovský, který vás též zve k poslechu slavného italského operního diptychu Cavalleria Rusticana, Sedlák Kavalír, Pietra Mascagniho a i Pagliacci, komedianti Ruggera Leoncavala. Oper, které od doby svého vzniku patří ke kmenovému světovému opernímu repertoáru. Dnes je poslechneme ze slavných studiových nahrávek vzniklých v letech 1953 až 54, následně v roce 1997 digitálně restaurovaných a s hvězdným obsazení titulních úloh s Marií Kalasovou a Giuseppem Di Stefanem. Obě opery vznikly takřka ve stejném období přelomu 80. a 90. let 19. století jako díla, jimiž se Mascagni a Leoncavallo zúčastnili skladatelské soutěže na vytvoření jednoaktové zpěvohry vypsané milánským hudebním nakladatelstvím Eduardo Sonzogno. Vítězným dílem se stala opera Sedlák Kavalír, nepříliš známého, ale velmi nadaného mladého hudebníka, skladatele chrámové hudby a kapelníka různých malých divadelních scén Pietra Mascagniho. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 73 prací a není bez zajímavosti, že jednou z nich byla opera Komedianti z pera rovněž nepříliš známého skladatele Ruggera Leoncavalla. Protože však nesplňovala základní kritérium soutěže, formu jednoaktovky, byla porotou vyřazena. Navzdory tomuto verdiktu bylo oběma operám osudem předurčeno, aby se o několik let později staly neoddělitelnými operními dvojčaty a na světových divadelních scénách dodnes uváděná v podobě dramatického diptychu. Jejich podivuhodná sourodost tkví v silných příbězích a stejně silné emocemi nabité hudbě. Spojnicí obou dramatických příběhů odehrávajících se v prostředí italských vesnic, Sedlák Kavalír na Sicílii v době Velikonoc a Komedianti v Montaltu v Kalábrii, jsou vybičované lidské city a emoce. Touha, láska, vášeň, žárlivost, křivda a zhrzení, které vyvrcholí vraždou. Námět pro Sedláka Kavalíra nalezl Pietro Mascagni ve stejnojmenném dramatu lidového spisovatele Giovanniho Vergi a tandem zkušených operních libretistů Giovanni Targioni, Tozzetti a Guido Menasci pak s huštěním děje převedli Vergiho hru do podoby jednoaktovky. Premiéra Sedláka Kavalíra 17. května 1890 v Teatro Constanza v Římě, dirigoval Leopoldo Mugnone, byla velikým skladatelovým triumfem, který se mu už do konce života žádnou další operou nepodařilo překonat. Více k oběma operám lze nalézt na internetových stránkách Českého rozhlasu D-dur. Jak bylo v úvodu řečeno, dnes si obě opery poslechneme z historických nahrávek vydavatelství EMI Classics. Mascagniho Sedlák Kavalír byl nahrán mezi červnem a srpnem roku 1953 v prostorách Baziliky svaté Eufémie v Miláně. Osoby a obsazení: Santuzza, mladá selka, Maria Callas. Turidu, mladý sedlák, Giuseppe Di Stefano. Alfio, povozník, Rolando Panerai. Lola, jeho žena, Anna Maria Canali. Lucia, matka Turidova, Ebe Ticozzi. Zpívá a hraje sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně, sbormistr Vittore Veneziani, řídí Tullio Serafin. Děj se odehrává na sicilské vesnici o Velikonocích roku 1880. Obsah opery: pro navození atmosféry citován z publikace Jana Brandbergera a Zdenky Müncerové Svět opery, vydané v roce 1947. Sedlák Turidu miloval Lolu, ale odešel na vojnu a než se vrátil, provdala se Lola za bohatého a hodného povozníka Alfia. Turidu si po návratu oblíbil Santuzzu a slíbil jí manželství. Tu začala Lola s bývalým milencem koketovat a odloudila ho mladé selce. Santuzza si stěžuje Turidově matce a prosí marně Turida, aby se k ní vrátil.
Ve svém zoufalství prozrazuje zrazená Santuzza Alfiovi Lolin vztah k Turidovi. Když se oba muži setkají v lučině hostinci a Alfio nechce Turidovi připít, poznává Turidu, že jeho láska je prozrazena. Alfio se také vrhl na soka a kousl ho do ucha, což je podle prastarého sicilského zvyku vypovězení nepřátelství. Turidu lituje své zrady, odevzdává Santuzzu do ochrany své matky a jde do zahrady, kde je Alfiem zabit.

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera Pietra Mascagniho Cavalleria Rusticana, Sedlá kavalír, s Marií Kalasovou a Giuseppem Di Stefanem v hlavních úlohách. Zpíval a hrál sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně, sbormistr Vittore Veneziani, řídil Tullio Serafin. Nahrávka byla pořízena v Miláně v roce 1953. A jak jinak, druhá část našeho operního vysílání bude patřit komediantům Ruggera Leoncavalla. Na rozdíl od Mascagniho nenalezl Leoncavallo svůj námět v divadelním prostředí, byť divadlo v něm má klíčovou úlohu, ale v úředních spisech svého otce, soudního úředníka. Šlo o skutečný případ vraždy, která se kdysi stala v jedné italské kočovné komediantské společnosti. Libreto si skladatel napsal sám, děj rozdělil do dvou aktů s prologem. Jak bylo v úvodu řečeno, Leoncavallo se chtěl s touto operou zúčastnit skladatelské soutěže Sonzoňova nakladatelství, ale porota podle pravidel soutěže, zadáním byla jednoaktovka, Leoncavallovu operu nepřijala. Nicméně zkušený nakladatel Eduardo Sonzoño vytušil jedinečnost tohoto díla a odkoupil od skladatele autorská práva ke komediantům. Jak správný odhad měl Sonzoño, se ukázalo už za 2 roky, 21. května 1892, kdy byla Leoncavallova opera s velkým úspěchem uvedena v Miláně v Teatro dal Verme pod taktovkou Artura Toscaniniho. Podobně jako Mascagni, tak i Leoncavallo už nepřekonal své komedianty žádnou svou další operou. Později skládal i operety, byť se u publika jeho další díla dočkala příznivých ohlasů. Také Leoncavallovi komedianty si poslechneme z nahrávky vydavatelství EMI Classics a opět s Marií Kalasovou. Nahrávka vznikla v červnu roku 1954 v prostorách milánského Teatro alla Scala. Osoby a obsazení. Canio, principál kočovných komediantů, Giuseppe Di Stefano. Nedda, jeho žena, Maria Callas. Tonio, komediant Tito Gobbi. Beppe, komediant Nicola Monti. Silvio, mladý sedlák, Rolando Panerai. Zpívá a hraje sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně. Sbormistr Vittore Veneziani řídí Tullio Serafin. Děj se odehrává v Kalábrii ve vesničce Montalto v létě roku 1865. Obsah opery. Opět volně citován z publikace Jana Brambergera a Zdenky Mincerové Svět opery, vydané v roce 1947. Opera začíná orchestrální předehrou a prologem kejklíře Tonia, který připravuje publikum na to, že při představení splyne veselá hra s hořkým životem. První dějství se odehrává na návsi. Canio miluje svoji ženu Neddu, ale je nesmírně žárlivý. Neddu miluje i Tonio, ale Nedda ho odmítá a když je komediant dotěrný, šlehne ho bičíkem. Uražený Tonio slibuje pomstu. Nedda miluje mladého sedláka Silvia, který s ní chce prchnout v noci. Rozmluvu obou milenců vyslechne Tonio. Vytoužená chvíle pomsty přišla. Vyzradí vše Caniovi. Marně týrá Canio ženu, aby mu řekla jméno svého milence. Nezbývá mu, než uposlechnout Tonia a vyčkat večera. Druhé dějství. Večerní představení komediantů. Hra o Kolumbíně. Nedda v úboru Kolumbíny vybírá vstupné a varuje Silvia. Hra začíná. Kolumbínin muž není doma, proto pozvala svého milence Harlekína, komedianta Beppeho. Když přichází za Kolumbínou Tadeo, komediant Tonio, s milostnými návrhy je Harlekínem vyhnán. V tom se vrací Kolumbínin muž, paňáca, principál Canio. Milenec Harlekín sice uprchl, ale paňáca ho zahlédl a nyní žádá ženu, aby prozradila, kdo u ní byl. Zde je nejzazší hranice hry a skutečnosti. Diváci nepoznávají vážnost situace a tleskají, jak si myslí, úchvatnému umění, jež má tak blízko k životu. Kolumbína Nedda se zdráhá prozradit svého milence. Paňáca Canio doráží čím dál tím vážněji, až náhle Kolumbína klesá. Canio vrazil Neddě do zadíku.
Sedlák Silvio jí spěchá na pomoc. Canio v něm poznává Nedina milence a zavraždí ho též. Spoluviník dvojnásobné vraždy, Tonio, jehož pomstychtivost je však trestně nepostižitelná, vyslovuje k této apoteóze lásky a násilí závěrečnou větu. Už je konec komedie.